0: Bacino, donne direi te. Sustante pod obrem, abych nemusel zavolat.
1: Policii! Chcete mne vyslychat?
0: Slečno, to je jen přátelská beseda. Podepsala jste Kristýnce tuto fotografii, je to váš podpis.
1: Je!
0: Výborně, račte dovolit. A poslala jste mi večer tuto listinu, datum 1836, je to pravé.
1: Je!
0: Ale je to psáno inkoustem Alizarinovým.